WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
0: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

0: Posloucháte zprávy. Kamiony nevpustí Olomouc. Od pondělí tu začne platit zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzal do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
1: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
0: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.
2: Sport.
0: O postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
2: Počasí.
3: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.
2: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

berani, potřebujete nabrat síly, být si, budete kreativní a budete mít zelenou. Blíženci, čím víc úkolů, tím víc toho stihnete. Radci, když se vám něco nelíbí, klidně to můžete odmítnout. Lvi, máte jasné nastavení, buď všechno nebo nic. Pany, dál udržujte produktivitu na vysoké úrovni. Váhy, dneska jako vždycky, budete mít všechno pod kontrolou. Štíři, čekejte pozitivní posun kupředu. Střelci, dneska to bude samý kompliment a lichotka. Kozorozi, pochopíte, co je pro vás zásadní. Vodnáři, udělejte si svoje a už se těšte na víkendové volno. A co my ryby, rozhodně bychom se neměli nechat nikým odsunout na vedlejší kolej. Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum, taky pětkem. A na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
1: Moravu máme projetou křížem krážem
2: a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
2: Přerově kolona na Tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma.
4: Tady to známe.
2: Aktuální dopravu pro vás vysíláme.
5: Rádio Haná. Tady jsme doma.
6: Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vybíhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarecho totiž nechal zřídit manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Hana.
3: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: počasí.
1: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, potřebujete nabrat síly, býci, budete kreativní a budete mít zelenou. Blíženci, čím víc úkolů, tím víc toho stihnete. Radci, když se vám něco nelíbí, klidně to můžete odmítnout. Lvi, máte jasné nastavení, buď všechno nebo nic. Pany, dál udržujte produktivitu na vysoké úrovni. Váhy, dneska jako vždycky, budete mít všechno pod kontrolou. Štíři, čekejte pozitivní posun kupředu. Střelci, dneska to bude samý komplikovat. Kompliment a lichotka. Kozorozi, pochopíte, co je pro vás zásadní. Vodnáři, udělejte si svoje a už se těšte na víkendové volno. A co my ryby, rozhodně bychom se neměli nechat nikým odsunout na vedlejší kolej.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: 14. ročníku festivalu

0: Hamšík z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Tady je Rádio Haná. Hezké ráno.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď si dů!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou...
2: Nejvíc

0: poslouchejte mezi 9. a 10.
1: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
1: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezké ráno.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Z vašich repráků se lidé z Buk Rádia Haná. Děkujeme za to, je 5.56.
1: Hit za hitem.
0: Hit za hitem. Hit za hitem, tyhle pecky se pustíme po 6.

0: zázrak. 5.57, Tomáš Gottwald, další zprávy.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Kamiony nevpustí Olomouc. Od pondělí tu začne platit zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun do ulic Ferstrova, Albertova a Pražská. Úsek převzalo do vlastnictví Olomoucký kraj a zákazem zabrání tyrákům krátit si cestu přes město. Výstavu jednoho z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků Jana Knapa otevřelo arcidiecézní muzeum v Olomouci. Výstava Okna do ráje ukazuje dialog současného umělce se starobylými technikami.
4: Jan Knap maluje obrazy ve svém ateliéru jen za denního světla a obrazy v zásadě považuje za nehotové. Takže se k tomu vrací po letech a je to takový opak dnešního rytmu. Pro spousty lidí je to pomalu.
3: Přiblížil kurátor výstavy Jan Šícha.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Akční pátek budeme mít v Přerově. V areálu výstaviště Přerov se v pátek mezi 9. a 13. hodinou uskuteční velká prezentace složek IZS. Uvidíme ukázky práce policie, hasičů, celníků, zdravotníků, záchranářů či vojáků. Prostějované si rozhodli, jak chtějí vylepšit město. Ve sdíleném rozpočtu Prostějova si odhlasovali rozšíření disk golfu, veřejné ohniště a modernizaci dvou dětských hřišť. Radnice na nápady uvolní 3 miliony korun.

0: o postup na mistrovství světa usilují v kvalifikaci české fotbalistky. Míří do závěrečné fáze a cílí na udržení prvního místa ve skupině. Čekají je dvě utkání. V pátek budou hrát od 17.30 proti Albánii a v úterý proti Walesu od 19 hodin.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: Pátek si pro nás nachystal déšť i sluníčko. Během odpoledne čekáme zataženo a občasný déšť. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty by se měly pohybovat mezi 16 a 21 stupni. Bio čekáme na jedničce. Nám odstartovala největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici prochází obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka bude trvat až do 24. srpna.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

Jsou plné vitamínu C, jsou skvělým zdrojem vlákniny a protože podporují mozek a myšlení, tak díky nim nám to bude více pálit. To jsou jahody, které si možná dneska dáváte ke snídani, anebo se o víkendu chystáte na jejich samozběr. Dobrou chuť, 6 hodin, 10 minut, Radio Haná vám páteční ráno osladí nejlepším hudebním výběrem. Chystáme Celine Dion, také OMD a po 6:45 zjistíme, proč je dnes veselo u kapely slza. Dobré ráno, začínáme spolu pátek 5. června.

0: Je Denis Višinský, posloucháte Radio Hana a tohle jsou střelci gólů v posledním přípravném utkání na mistrovství světa, ve kterém v noci na dnešek vyhráli naši kluci v New Jersey nad Guatemalou 3-1. Jinak šampiona začneme přesně za týden, v pátek ráno ve 4 našeho času proti Jižní Koreji. Teď je 6 hodin, 17 minut, rozehráváme spolu nový den. Své hudební kličky už chystají Alex Warren, také Frankie Goes to Hollywood. Před půl sedmou také aktuální počasí a doprava. A teď prohlídka kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista Vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako Slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
3: Každé všední dopoledne po 9.
2: Jedině na Rádiu Hana.
4: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
0: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Láska je láska.
10: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
11: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
15: A tak to bude drahé.
16: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
17: Rádio Hana.
18: Přejeme

0: Tohle je náš páteční 80-kový hudební Relax. Jsme vaše výletové rádio Hana. Pravidelně spolu mapujeme místa, která stojí za návštěvu, za zastavení, za výlet. Tím dalším bude zámek nedaleko Olomouce, který je součástí druhého největšího kruhového objezdu u nás. Tipnete, který to je? My si všechno řekneme samozřejmě už po půl sedmé. A teď v 6:29 je připravena ranní doprava i spolehlivé počasí. V okolí Olomouce, kromě Říže i Moravského Berouna, jsou teď ranní teploty kolem 13 stupňů. Během dne naměříme maximálně 16 až 20. První polovina dne má být zatažená, deštěvá. Odpoledne a večer má srážek i mraků ubývat.
1: Doprava.
0: Blokové čištění na Olomoucku, policie na kraji Bystřice pod Hostýnem, taky na D55, víme, jak se jezdí tady. Technické služby města Olomouce pokračují v průběžném blokovém čištění. Dnes mají v plánu Nedvězí, zdejší ulice Rybniční, Větrnou, Peckovou, Neklanovu, také u Romzy, a prokouknout má i cyklostezka Bystročice. A kde teď chytá policie? Na kraji Bystřice pod Hostýnem, ulice Holešovská u Eurooilu, také na 34. kilometru D55 u Otrokovic. V pátek spolu v pohodě, vyhneme se pokutě i nehodě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Tohle je náš nejlepší ranní čas. Good time. Karlo Rae Jepsen a OCD ve vysílání Rádia Haná. Pokračovat v nejlepším hudebním výběru budou Aerosmith, také One Republic. Je 6 minut po půl sedmé. Dobré ráno přejeme. Přátelé, za jak dlouho vyděláte 33 tisíc? Nebo už jste někdy takovou sumu vyhráli? A co kdyby vám někdo dal dárek v takové hodnotě? Ono se to dneska stane realitou na vlnách Rádia Haná po 8 hodině v naší soutěži o nadupanou klimatizaci do bytu. Bude to pořádné drama. Více se o tom budeme povídat po 6:45. A teď se do vysílání hlásí další ranní host, se kterým se možná už brzy potkáte na letním výletu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
0: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
0: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říci, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
0: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říci, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
0: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
7: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
8: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let Lesnické školy v Hranicích.
9: Jsme Rádio Haná. Hezké ráno.

0: tak vám v pátek ráno vyrábí Radio Haná a ranní topka. No a přátelé, dneska po 8. hodině se bude nevěřícně usmívat tak jeden z finalistů naší mega soutěže o klimatizaci dobytu za 33 tisíc korun. Od pondělí do čtvrtka se do našeho velkého finále kvalifikovali Lukáš z Troubelic, Tomáš z Bystřice pod Hostýnem, Petr z Liberce, také Pavel z Olomouce. A ten by si mimochodem klimatizaci nenechal pro sebe.
1: Ahoj, potřeboval bych ji pro rodiče do obyváku a věřím, že v pátek uspěju. Všichni vás zdraví, Pavel z Olomouce.
0: Uvidíme, jak to dopadne. Držíme palce všem. Jedno je jisté, bude to dneska pořádné drama, všechny nás zajímá, jak to dopadne, jaké budou reakce, pocity, emoce, vzrušení. A vy u toho rozhodně musíte být s námi. Klimu za 33 tisíc na vlnách Rádia Haná rozdáme dnes po 8. hodině a nebude to nic pro kardiaky. Teď je 6 hodin 52 minuty, další zprávy dřív než ostatní. V Olomouci budeme mít více místa na parkování našich aut. Další info na vlnách Rádia Haná ještě před 7. hodinou. Teď Simply Red.
2: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: 6 hodin 55 minut na vlně 91,9 FM spolu v pátek ráno snídáme v Hranicích. Právě tady dneska v rámci 31. kola MSFL hraje Bčko Olomoucké Sigmy. Na fotbale se na Hranickém stadionu potkáme od 19 hodin a přesně za týden startuje fotbalové mistrovství světa v Americe. Jak je trenér Miroslav Koubek spokojený s hotelem, s kuchaři, taky se zdravotním stavem svých svěřenců? Zeptáme se ho po 7. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A pošleme hit za hitem. Další hudební centry od Backstreet Boys budou Kaváči. A nový den s námi zahájí David Guetta a Kelly Rowland. Teď aktuální zprávy dřív než ostatní a Tomáš Gottwald.
3: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Co pak se děje, to vám povíme právě teď na našich vlnách. Pojďte si poslechnout zprávy. Je pátek, 5. června. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se 100 míst v ulici Roháče z Dubé. Píše o tom Report CZ.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: 17 let vězení vyřkl Olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Lučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neschodách. Čin připravoval.
5: Zvláštně na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že zkusil, nachystal, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten už nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
4: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk. Skoro 2600 tun různých předmětů se v České republice za uplynulé 4 roky nestalo odpadem, a to s pomocí Reuse Center. Do nichž lidé nosí staré, funkční věci a ty najdou nové majitele. Jak zásadní je přínos Reuse Center v Česku?
6: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
4: Říká Jitka Hofmanová z Reuse Federace.
3: Sport.
4: 45 let starý běžecký rekord atletické legendy Jarmily Kratochvílové padl. Letitý český rekord na 100-metrový sprint pokořila Karolína Maňasová na mítinku v Rakousku. Zaběhla čas 11 sekund 1 setina a rekord vylepšila o 8 setin.
7: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude aktuální počasí až do konce týdne pro vás právě teď. Dnes 16 až 20 stupňů Celsia. První polovina dne má být zatažená a dešťová. Odpoledne a podvečer má srážek i mraků ubývat. Víkendové teploty po oba dva dny 22 až 26 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehaňky.

V neděli ráno i dopoledne jasno anebo polojasno, odpoledne polojasno až oblačno. Blokové čištění na Olomoucku, policie na kraji Bystřice pod Hostýnem, také na D55. Víme, jak se jezdí tady. Technické služby města Olomouce pokračují v průběžném blokovém čištění. Dnes mají v plánu Nedvězí, zdejší ulice Rybniční, Větrnou, Peckovou, Neklanovu, také u Romzy, a prokouknout má i cyklostezka Bystročice. A kde teď chytá policie? Na kraji Bystřice pod Hostýnem, ulice Holešovská u Eurooilu, také na 34. kilometru D55 u Otrokovic. V pátek spolu v pohodě, vyhneme se pokutě i nehodě. Rádio Hana.

0: Je 7 hodin 7 minut a celé rádio Hanáře, ať je váš pátek, 5. červen dokonalý a krásný jako tato písnička od Davida Getty, Tones and I, a tedy ho svým se jmenuje se Gone, Gone, Gone. K svátku hrajeme Dobroslavům i Dobroslavám, probouzíme se do Mezinárodního dne ptačího zpěvu a do zpěvu je také našim fotbalovým reprezentantům v rámci posledního přípravného utkání před mistrovství světa. Porazili v noci na dnešek Guatemalu 3-1.
1: Schulz a tady už je to dobře rozběhnuté, Patrik jde dopředu. Navádí si balón na střelu, Patrik Šik, ano, 1-0.
0: Tak kluci, gratulujeme k výhře, ale opravdu je všechno v pořádku, skutečně je kouč Miroslav Koubek spokojen se vším, co se v dějišti šampionátu právě děje. Kouči, jaké máte v Americe podmínky?
2: Velmi dobré, jo, jsem absolutně spokojený, hotel, délka trasy na trénink, kvalita hřiště, sybaliční novináři český, si nemůžu stěžovat. Jsme zdraví a žlato puchtiče, zatím zaťukáme. By to mělo být pořádku. Kuchaře máme dva dokonce, takže nestrádáme.
0: Nálada v českém táboře je výborná, snad to tak bude i po prvním ostrém startu na mistrovství světa. Přesně za týden v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času vyzveme Jižní Koreu. Na Hané pro vás chystáme opět fotbalový speciál plný zajímavostí. Teď je 7 hodin, 8 minut, držte vlny rádia Haná, hrajeme pro vás 90. je One More Time, jejich Highland. A po 4:15 v horoskopech poznáme, kdo z nás už nouzově opravdu, ale opravdu potřebuje odpočinek a nabrat síly. Dobré ráno. Rádio Haná.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme

0: Dneska nejdřív deštníky, později ubývání mraků a možná přijde později odpoledne čas i na sluneční brýle. Uvidíme. V takovém znamení se má na Moravě nést závěr pracovního týdne. Teď je 7 hodin 16 minut. My se probouzíme spolu do oblačného nebo zataženého rána. Všechny důležité informace z naší meteocentrály vám do uší doručíme ještě před půl osmou. Náš ranní playlist ovládnou David Guetta, tak Kelly Rowland, dáme si i Patrika Swayzeho. Zazpomínáme na hříšný tanec a teď má slovo naše Martina. Hezké ráno, bylo 7:15.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, potřebujete nabrat síly, býci, budete kreativní a budete mít zelenou. Blíženci, čím víc úkolů, tím víc toho stihnete. Radci, když se vám něco nelíbí, klidně to můžete odmítnout. Lvi, máte jasné nastavení, buď všechno nebo nic. Pany, dál udržujte produktivitu na vysoké úrovni. Váhy, dneska jako vždycky, budete mít všechno pod kontrolou. Štíři, čekejte pozitivní posun kupředu. Střelci, dneska to bude samý kompliment a lichotka. Kozorozi, pochopíte, co je pro vás zásadní. Vodnáři, udělejte si svoje a už se těšte na víkendové volno. A co my ryby? Rozhodně bychom se neměli nechat nikým odsunout na vedlejší kolej.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
9: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
17: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
17: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
19: Paní žirafo, co vidíte?
20: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
19: Tak rychle na místa.
21: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
22: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
21: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
22: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
21: Zoo.olomouc.cz
23: Rádio Hana.
24: Dobré ráno.

0: Na Radiu Hná v naší páteční ranní topce nesoutěžní ranní kvíz otázka. Víte, z jakého filmu je tahle skladba? Zpívají chlapík, který v tom filmu hraje i jednu z hlavních rolí, tedy Patrick Swayze, které své She's Like the Wind jednak sám složil a taky sám naspíval pro legendární hříšní tanec. Vracíme zpátky 80. a ráno je rázem zase o něco příjemnější. Blíží se finále soutěže o klimatizaci dobytu za 33 tisíc. Kdo je ve hře, jak to dneska po 8 hodině bude probíhat, to spolu poznáme po půl 8. Připravíme se na to. Zajistíme také další osvěžující páteční hity. Chystá se na vás Shebuzí, také Madonna. A teď v 7:28 další novinky z naší dopravní i z naší meteocentrály. V okolí Olomouce, Boskovic, Prostějova i Valmezu jsou ranní teploty mezi 13 a 16 stupni. Během dne naměříme maximálně 16 až 20. První polovina pátku má být zatažená a dešťová. Odpoledne a podvečer má srážek i mraků ubývat. Doprava. Blesková doprava z Přerovská, také ze Zábřežská pro vás právě teď. V Olomouci, Hulíně, Holešově i Bruntálu ranní provoz bez vážných nehod. Nehoda se došetřuje a probíhá úklid silnice mezi Přerovem a Bochoří u terminálu kombinované dopravy. A porouchané vozidlo čeká na motorového doktora na Zábřežsku mezi Hrabovou a Vitošovem. Jeďte s námi a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Hana, dobré ráno, 6 minut po půl 8, hezký pátek. Lukáš z Troubelic, Tomáš z Bystřice pod Hostýnem, Petr z Liberce nebo Pavel z Olomouce se tento týden na vlnách rádia Hana od pondělí do čtvrtka kvalifikovali do velkého finále soutěže o klimatizaci do bytu za 33 tisíc korun. No pro zajímavost, třeba včera Pavel z Olomouce se přiznal, že tu klimu by si, kdyby ji dneska vyhrál, nenechal pro sebe.
1: Ahoj, potřeboval bych ji pro rodiče do obyváku a věřím, že v pátek uspěju. Všichni vás zdraví, Pavel z Olomouce.
0: Tak také zdravíme Pavel, Petr, Tomáš nebo Lukáš. Kdo z našich finalistů se dneska bude radovat a hlavně jak bude slavit? Budou emoce, vzrušení, bude křik na celé kolo nebo to vezmou v klidu a v pohodě? No tak jsem vyhrál klimatizaci za 33 klacků. No, tak co? Uvidíme. Vy u toho musíte být s námi. Jsme zdraví, jak to dopadne. Klimu za 33 tisíc rozdáme dnes po 8 hodině. A určitě to nebude nic pro kardiaky. No name, Katy Perry, za chvilku pro vás. Hezké ráno, dobrou chuť ke snídani.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
6: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor POV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor POV, na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
11: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
10: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
11: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
12: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
13: Jsme tu pro vás již 20 let.
12: Jezírka Banat.cz.
14: 14. ročníku festival.

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: A teď

0: na nissan.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz
0: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: zeleniny a protože podporují mozek a myšlení, tak díky nim nám to bude více pálit. To jsou jahody, které si možná dneska dáváte v jogurtu ke snídani, anebo se o víkendu chystáte na jejich samozběr. Dobrou chuť, 3 minuty po 3/4. Na 8 rádio Hana vám páteční ráno osladí nejlepším hudebním výběrem. Tady jsou Roxette a ve zprávách před 8 hodinou dřív než ostatní zjistíme, proč se koncem tohoto měsíce autobusové nádraží v Mohalinici promění ve staroviště a ve staveniště. Dobré ráno, pátek, 5. červen, vy a Rádio Hana.
1: Ranní topka Rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Za 5 minut 8 hodin celý tým Rádia Hanávče, ať je vaše páteční ráno bezstarostné a krásné, stejně jako tato pecka od Sombra. Ale musíme se bez mučení přiznat, že atmosféra tady u nás ve studiu už poměrně hodně houstne. S kolegy si totiž moc dobře uvědomujeme, že po 8 hodině nastane ten okamžik, který vyhlížíme společně s vámi celý týden. Jakomu z vás změníme, když ne život, tak minimálně celé léto, rozdáme klimatizaci do vašeho bytu za 33 tisíc korun. Tedy teď nemůžete přestat poslouchat, bude to drama.
1: Hit za hitem.
0: Po 8 hodině na vlnách Rádia Hana velké mega vyhlášení naší celotýdenní soutěže a také hit za hitem, ale Farben, Mandraže. Zavysílá si s námi Sandra. A teď už mikrofon patří Tomáši Gottwaldovi s dalšími novými zprávami dřív než ostatní.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Je pátek 5. června. Padlo obvinění v souvislosti s tragickou dopravní nehodou, která se stala loni v listopadu u Křelova Břuchotína na Olomoucku. Zemřela při ní 15-letá dívka a 7 lidí se zranilo. Policie obvinila z usmrcení, z nedbalosti a dalších činů 22-letého řidiče auta, v němž dívka cestovala. Vyjel do protisměru a srazil se s dalším vozem. Hrozí mu až 8 let vězení.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Autobusové nádraží v Mohelnici se koncem června promění ve staveniště. Město ho z velké části rozebere a vyřeší problém se zatékáním do podzemních garáží. Práce potrvají do září. Autobusy budou jezdit z náhradních zastávek, informuje o tom mohelnický zpravodaj. Novou pamětní deskou připomíná slavného rodáka město Kroměříž. Radní odhalili pamětní desku dramatika a scénáristy Miloše Macourka, který stál u seriálu Arabella nebo u filmu Dívka na koštěti či Čtyři vraždy stačí Drahoušku. První trvalá připomínka Miloše Macourka je na domě v ulici Malý Val, kde se v roce 1926 narodil. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
4: Úspěšná generálka českých fotbalistů před mistrovstvím světa v přípravě vyzvali v New Jersey výběr Guatemaly a vyhráli 3-1. Čeští fotbalisté vstoupí na světový šampionát za týden soubojem s Koreou.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Počasí.
0: Jaké počasí bude ode dneška až do neděle? My to víme, zaměříme se na to spolu právě teď. První polovina dneška má být zatažená a deštivá. Odpoledne a podvečer má potom srážek i mraků ubývat. Páteční teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehaňky. Sobotní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a tyto teploty jsou v plánu také na neděli. Právě neděle má být ráno a dopoledne jasná anebo polojasná, odpoledne a večer polojasná až oblačná. Blesková doprava z Přerovská, také ze Zábřežská pro vás právě teď. V Olomouci, Hulíně, Holešově i Bruntálu ranní provoz bez vážných nehod. Nehoda se došetřuje a probíhá úklid silnice mezi Přerovem a Bochoří u terminálu kombinované dopravy. A poruchané vozidlo čeká na motorového doktora na Zábřežsku mezi Hrabovou a Vitošovem. Jeďte s námi a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Páteční pohodu je 5. červen, 8 hodin 6 minut. Pozor, tohle je na vlnách rádia Hná ten okamžik, na který čekáme doslova celý týden. Od pondělí do čtvrtka jsme rozdávali postupy, hledali jsme finalisty do dnešního velkého finále o klimatizaci v hodnotě 33 tisíc korun od společnosti Elektro Olomouc, která nabízí elektroinstalace i elektromontáže, klimatizace, rekuperace, vytápění. Mrkejte na jejich web elektroolomouc.cz. A ve hře jsou právě teď 4 finalisté. Vyhrát mohou pouze 4 finalisté. Lukáš Troubilic, Tomáš z Bystřice pod Hostýnem, Petr z Liberce a Pavel z Olomouce, protože ti se kvalifikovali od pondělí do čtvrtka v našem vysílání. Tak pánové, pokud právě teď posloucháte, tak teď vám není asi úplně chladno. Možná se potíte, možná máte telefon v ruce už od rána, protože víte, že za pár okamžiků může být klima za 33 tisíc korun vaše. A pravidla jsou jednoduchá. Aby měli všichni stejnou šanci, tak soutěžní linka 585 22 55 88 zatím ještě není aktivní. Teď vám to ještě nikdo nevezme, Lukáši, Tomáši, Petře nebo Pavle. Soutěžní linka bude aktivní přesně ve chvíli, kdy řeknu teď. A první z vás čtyřech, který se dovolá, tak ten vyhraje. Tak. Jste připraveni? Soutěžní linka pro Lukáše, Tomáše, Petra a Pavla je aktivní. 3, 2, 1, teď. A už bychom někoho měli mít na telefonu.
1: Ahoj, Pavel.
0: Pavle.
1: Ano?
0: Vy jste se dovolal.
1: Děkuji, super.
0: Ale já mám pro vás špatnou zprávu, Pavle.
1: Jakou?
0: Špatnou. Já mám to tady potvrzeno od našeho technického týmu, který je se mnou tady ve studiu. Pavle, mě to fakt mrzí. Vy si budete muset otevřít diář, najít si volné místo a přijet si k nám osobně do rádia pro výherní voucher, protože právě vyhráváte klimu za 33 tisíc korun!
1: Děkuji!
0: Jak se právě cítíte, Pavle?
1: Úžasně, úžasně.
0: Komu to řeknete jako první?
1: No, přítelkyni a pak rodičům.
0: 33 tisíc korun. Kam ta klimatizace zamíří, protože my jsme celé ráno se taky bavili o tom, že právě vy byste si tu klimatizaci nenechal pro sebe. Tak co s ní bude?
1: No, přijde k rodičům.
0: Jak se jmenují rodiče? Pojďte je právě teď pozdravit. Mami, tati, v létě vám bude dobře. Pojďte je pozdravit.
1: Ahoj, mami, tati, vyhlásím pro vás klimatizaci, ať máte příjemné prostředí, ať si to užíváte, ti vedra, co mají být.
0: Přesně, a teď přijedete na návštěvu za rodiče takhle v červenci, v srpnu.
1: No, my bychom v jedním domě.
0: Jo, takhle, vy jste nějaký dvougenerační baráček.
1: Tak, tak.
0: Dobře, jakou teplotu teda v obýváku nastavíte, když přijedete na návštěvu a venku začnou být pořádná vedra, tak jak to nastavíte?
1: Tak nějakou příjemnou, aby tam jsme zase nezmrzli, ale tak to těch 22 do 25.
0: Klimatizaci v hodnotě ne 25, ale 33 tisíc korun od rádia Hana získává právě dnes Pavel z Olomouce a svěží léto si užijete společně se svými rodiči. Pavle, my vám moc gratulujeme a děkujeme, že posloucháte. Zůstaňte na lince.
1: Děkuji ještě jednou.
0: Klimatizace chladí a rádio Hana hraje pro vaše nejlepší ráno. Přesně pro tyhle radostné emoce žijeme, přesně pro tohle jsme tady. Děkujeme, že ladíte. Teď nás osvěží také Motýlí křídla, Mandraže 809.

0: Patrik Šik, Tomáš Chorý a Denis Višinský jsou střelci gólů v posledním připraveném utkání na mistrovství světa, ve kterém v noci na dnešek vyhrálo v New Jersey Česko nad Guatemalou 3-1. Kdo nespal, ten to sledoval.
1: Schulz a tady už je to dobře rozběhnuté. Patrik Šik jde dopředu, navádí si balón na střelu. Patrik Šik! Ano, 1-0.
0: Šampionát začneme přesně za týden v pátek ráno ve 4 našeho času proti Jižní Koreji. Teď spolu v 8.16 rozehráváme nový den, své hudební kličky na vlnách Rádia Haná chystají Tones and I, také Freddie Mercury. Před 8:30 počasí i doprava Rádia Haná v Olomouci. Teď pozor, silný provoz kvůli nehodě na Hodolanské. Podrobnosti chystáme a nyní se vydáme na prohlídku kalendáře.
2: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista Vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako Slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
5: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
6: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
7: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
8: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
9: Zoo.olomouc.cz.
10: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe, kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
13: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
15: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
16: Fortuna. Dostane tě do hry.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
19: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: trošku ubývat. Doprava.
1: Policie v Kroměříži, nehoda v Olomouci, taky na Svitavsku. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď chytá v Kroměříži na Kojetínské, také v Olomouci naproti Černovířskému mostu. Svědkem blízkého nehodového seznámení osobáku s dodávkou je v Olomouci ulice Hodolanská, tady pozor na bouračku poblíž kasína, je tu silný provoz. A na Svitavsku traktor poznává, jaké je to být rybou. Sjel do potoka a teď se vyprošťuje mezi obcemi Chmelík a Karle. V pátek spolu a v pohodě, vyhneme se pokutě i nehodě.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: Čas nám ubíhá krásně na vlně 91,9 FM, spolu v pátek ráno snídáme v Hranicích. Právě tady dneska v rámci 31. kola MSFL hraje Béčko Olomoucké Sigmy. Na fotbale se na Hraněckém stadionu potkáme od 19 hodin a přesně za týden startuje fotbalový šampionát v Americe. Jak je náš trenér Miroslav Koubek spokojený s hotelem, s kuchaři i se zdravotním stavem svých svěřenců? Na to se zeptáme po 8:45. A to je těch 6 minut po půl deváté. Servírujeme další tip na letní výlety.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
0: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městy, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
0: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch. Jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
0: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě Zarachu totiž nechal zřídit manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
0: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.

0: Je 8.50, celé rádio Hana přeje, ať je váš pátek, 5. červen dokonalý a krásný, stejně jako tahle písnička od Sandry, jmenuje se Maria Magdalena za 80. léta. K svátku celé ráno hrajeme dobroslavům, dobroslavám. My jsme se dneska probudili do Mezinárodního dne ptačího zpěvu. A dospěvuje také našim fotbalovým reprezentantům. V rámci posledního přípravného utkání před šampionátem, před mistrovstvím světa, porazili v noci na dnešek Guatemalu 3-1.
1: Schulz a tady už je to dobře rozběhnuté. Patrik Schild, Schick jde dopředu, navádí si balón na střelu. Patrik Schick, ano, 1-0.
0: Kluci, gratulujeme k výhře, ale opravdu je všechno v pořádku v našem táboře. Skutečně je kouč Miroslav Koupek spokojen se vším, co se v dějišti šampionátu právě odehrává a děje. Kouči, jaké máte podmínky v Americe?
2: Velmi dobré, jo, jsem absolutně spokojený. Hotel, délka trasy na trénink, kvalita hřiště, sympatiční novináři český. Se nemůžu stěžovat. Jsme zdraví až na to kuchtiče, zatím zaťukáme. By to mělo být pořádku. Kuchaře máme dva dokonce, takže nestrádáme.
0: Máme radost, nálada v českém táboře je výborná, snad to tak bude i po prvním ostrém startu na mistrovství světa. Přesně za týden v pátek ráno ve 4 hodiny našeho času vyzveme Jižní Koreu a na Hané pro vás opět chystáme fotbalový speciál plný zajímavostí. Teď je 8.51, držte vlny rádia Hana, hrajeme pro vás za chvilku aktuální zprávy dřív než ostatní a po 9. hodině nás naše rádiová GPS opět zavede do jednoho roku. Co myslíte, který to bude?
3: Ranní topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: klimatizaci za 33 tisíc korun do svého bytu vyhrál Pavel z Olomouce. No ačkoliv to, co jsem právě řekl, není úplně pravda, protože Pavel z Olomouce si to nenechá, tu klimu, k sobě do bytu. On to dá někam jinam. Pavlíku, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Pavel, děkuju moc rádiu Hana za to, že se mi podařilo vyhrát klimatizaci za 33 tisíc. Určitě to bude radost pro rodiček, aby mohli si užívat parná léta. Ještě jednou děkuju a všem odsledním, zúčastněte se příště taky.
0: To je ale výchova, co? Synáček vám, jakožto rodičům, vyhraje klimatizaci na rádiu Hana za 33 tisíc korun. Přesně tohle dneska udělal Pavel. Děkujeme za tento čin. Taky jsme se dneska zaměřili na fotbalový šampionát. Začíná to přesně za týden. Vysílal s námi trenér naší reprezentace Miroslav Koubek. A základní sestavu naší procházky pamětí budou po 9. hodině tvořit výhradně mega hity z jednoho roku.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A už jenom co slyšíte tyhle první tóny, tak si říkáte, no jo, devadesátky, samozřejmě nahané Wakefield, Buty.
3: Na hladinu rybníka svítí sluníčko.
0: A možná vás napadá, nebyl by tam i nějaký rokový ploužák, nějaká srdcovka? Jasně, že. Co třeba? Ha, tady, Oasis. Nechte se bavit a mějte příjemné páteční dopoledne s rádiem Hana. Zprávy dřív než ostatní.
4: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
4: Zprávy rádia Hana.
5: Vítejte u dalších zpráv. Velký den pro město Olomouc. Dneškem začínají svátky města. Co všechno přinesou? Můžeme se těšit na historický průvod, koncerty, prohlídky a další okouzlující program.
6: Protože to budou krásné dva dny plné hudby, historie, setkávání. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravské divadla.
5: Přibližuje referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmítková. Celý rozhovor s Annou Šmítkovou o programu a zajímavostech svátků města Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a podrobný program najdete na webu svatkyměsta.olomouc.eu. Okolnosti pondělního pokusu o sebevraždu na základní škole Komenského ve Slavkově u Brna dál prověřují vyškovští kriminalisté. Ředitelka školy se vyjádřila pro CNN Prima News, že chlapec svůj čin nejspíš připravoval delší dobu. Zanechal i dopis na rozloučenou. Jak píše deník, mělo jít o hocha z 9. třídy, který si stoupl před spolužáky a podřízl si hrdlo. Podařilo se ho zachránit. Důvody jeho činu jsou zatím nejasné a vyšetřování celé události nadále pokračuje.
4: Sport.
5: Česká přebornice v běhu na 400 metrů Lu Manuel dosáhla na nový milník. Jako třetí česká atletka v historii se dostala na hladké 400-metrové trati pod hranici 50 vteřin. Na mítinku Diamantové ligy v Římě doběhla druhá v čase 49 sekund 77 setin.
4: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pátek.
4: Počasí.
0: Víme, jak bude aktuální počasí až do konce týdne pro vás právě teď. Dnes 16 až 20 stupňů Celsia. První polovina dne má být zatažená a deštivá. Odpoledne a podvečer má srážek i mraků ubývat. Víkendové teploty po oba dva dny 22 až 26 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehaňky. V neděli ráno i dopoledne jasno anebo polojasno. Odpoledne polojasno až oblačno. Policie v Kroměříži, nehoda v Olomouci, taky na Svitavsku. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď chytá v Kroměříži na Kojetínské, také v Olomouci naproti Černovířskému mostu. Svědkem blízkého nehodového seznámení osobáku s dodávkou je v Olomouci ulice Hodolanská, tedy pozor na bouračku poblíž kasína, je tu silný provoz. A na Svitavsku traktor poznává, jaké je to být rybou. Sil do potoka a teď se vyprošťuje mezi obcemi Chmelík a Karle. V pátek spolu a v pohodě vyhneme se pokutě i nehodě.
4: Rádio Hana.

0: 9 hodin, 9 minut, konečně tady máme páteční dopoledne. Víkend na dosah! Alešem Brichtou nám začala páteční vzpomínková show Procházka paměti Rádia Hana. My v této hodině zaspomínáme na jednu českou kultovní policejní komedii. Taky na naše oblíbené 90-kové Walkmany. A v těch nám tehdy hrají pecky třeba od Sylvie Sebastiana, Scarlett, Buty, Oasis, DJ Bobo nebo Van Halen. No a přesně tyhle ty hvězdy budou součástí naší 90-kové procházky paměti Rádia Hana v této hodině. Máme zahájeno, vítejte, poslouchejte a tipujte rok, do kterého se vracíme. Hana, dobrý den.
1: Rádio Hana.

0: to o vztahu, který nemusí splňovat očekávání ostatních, aby bylo opravdový. A nebo je to o tom, když někoho milujete, je vám jedno, co si o vás myslí ostatní. To je ve vysílání Rádia Hana, britské dívčí duo Scarlett. Jejich zamilovaný vzkaz Independent Love Song. Tohle vám poprvé hrajeme na vlnách Rádia Hana v tomtéž roce, kdy moravská kina promítají legendární českou komedii, poznáváte?
1: Nemyslíš si, že jsem na tebe zapomněla?
2: Přece miluješ toho trpazlíka.
1: Václave, nemluv tak o něm. Kapitán Hrubec je velký člověk. Já jsem pochopila, že miluju velitelské typy. Jestli tě znovu povýší a budeš se snažit, tak možná, že mě znovu získáš.
2: Ne, štá škudláková.
0: Vzpomínáte na majora Meissnera Václava, kterého hraje Ladislav Potněšil? My se vracíme zpátky do času, kdy je tahle ta komedie v top 10 nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech. To je Byl jednou jeden Pulda. Premiéra je v únoru roku, ve kterém máme ve Walkmanech kazety z hity, třeba také od Oasis. Jejich Wonderwall si pustíme za chvilku a ten život z Walkmany je velmi milé a nostalgicky znovu připomeneme už po půl desáté. Distributorem vaší dobré páteční nálady a hitů z jednoho roku je Procházka pamětí. Děkujeme za poslech, devadesátkami spolu pokračujeme dál.
3: Rádio Hana a Procházka pamětí.

0: www.radiofan.cz. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
1: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
0: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Paní žirafo, co vidíte?
3: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
2: Tak rychle na místa.
3: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
2: Soutěže pro děti, maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
3: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
2: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
3: Zoo.olomouc.cz
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

Dneska si vzpomínáte na to, jak v 90. tuhle novinku od Oasis posloucháme na Walkmanech. Předpokládám, že naše děti už ani neví, co to Walkman je, jak se to používalo. My, dospěláci, samozřejmě to máme ještě v živé paměti. Jednoduchosti Walkman, taková, no, krabička, že, na baterky, ke které se připojila sluchátka. Tehdy ještě jsme si o bezdrátových sluchátkách mohli nechat jenom vzdát. Do těch Walkmanů jsme dali kazety. A většina těch písniček na kazetách byla právě tehdy, ano, nahrávaná z rádia. Taky jste to dělali. Walkmany svůj největší boom zažívají právě v 90. tady u nás. My se do nich, do těch 90. dneska celou hodinu vracíme ve vzpomínkové show a procházce paměti Rádia Hana. Hledáme tady rok, kdy Oasis zpívají své Wonderwall a v moravských kinech je Major Meissner Václav.

0: My společně padáme do jednoho roku, vracíme se zpátky do času, kdy tahle ta komedie Jednou jeden polda je v top 10 nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech. A mezi našimi nejoblíbenějšími 90-kovými tanečními peckami je třeba také ten pekař DJ Bobo. Jeho Freedom, okoření páteční dopoledne v procházce paměti Rádia Hana už za pár vteřin. Díky, že vás máme u sebe, z našeho hudebního rukávu sypeme jedno devadesátkové ESO za druhým. Do kterého roku se dneska vracíme?
1: Rádio Hana a procházka paměti. Vrací

0: poslouchejte, užívejte.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
10: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
11: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: 14. ročníku festivalu

0: Vo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžej z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS ticket.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: gangstrů v ráji 90. Coolio, Gangsta's Paradise, 9.50. Celou hodinu si kráčíme jedním rokem takhle v páteční vzpomínkové show Procházce paměti rádia Hana. Ačkoliv by nad Moravou teď oblačno až zataženo, tak my vám posíláme 90-kové hity plné sluníčka a plné dobré nálady. A tím závěrečným hitem dnešní vzpomínkové show je klasika, která se jmenuje Over My Shoulder. A tady ve studiu rádia Hana jsme se s kolegy zhodli, že asi není lepší song, kterým bychom mohli zakončit dnešní procházku paměti rádia Hana, protože právě tohle je písnička o tom, co v procházce paměti rádia Hana děláme každé všední dopoledne. Tedy o návratech zpátky. Je to písnička o chvílích, které už se nikdy nevrátí, ale ty chvíle byly tak výrazné, že si je sebou poneseme celý život a kdykoliv se na ně vzpomeneme, tak se tak nějak jenom potutelně usmějeme a řekneme, no jo, to tehdy bylo. Over My Shoulder. A jaké vzpomínky se vybaví vám, když slyšíte tohle? Jdeme na to, do jakého roku se vracíme. Mike and the Mechanics.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1990.

0: Vracíme zpátky 90. Dneska procházka paměti rádia Haná, to nejlepší. Z poloviny 90. let taky Megan The Mechanics Over My Shoulder v 9 hodin 54 minuty. Ve studiu už je s námi taky Lea Veculková. Hezké dopoledne, Leji.
1: Ahoj, Luky, zdravím taky posluchače.
0: Ale takhle se chodí do práce, takhle se chodí do studia. Co to máš na hlavě, prosím tě? Co to máš za sama dneska?
1: Já za to nemůžu, ano, jsem celá rozcuchaná, ale to je kvůli tomu větru, co je venku. Viděl jsi to, jak tam fouká?
0: Ale já jsem od česky zavřený tady ve studiu rádia Haná, takže neviděl jsem to, ale samozřejmě za pár minut to poznám při odchodu z rádia. Ano, tak počasí samozřejmě dneska sledujeme. Ono zpočátku vítr, zpočátku taky déšť, ale během dne by se to mělo měnit, taky o tom si povíme ve zprávách rádia Haná dřív než ostatní. Co budeme, Leo, s tebou ve vysílání rádia Haná řešit po hodině desáté?
1: Tak máme pátek, že jo, všichni se těšíme na víkend, takže po desáté se podíváme na to, co můžete s námi o víkendu podniknout.
0: Abyste nemuseli sedět do víkendu doma, poslouchejte Leu Vaculkovou ve vysílání rádia Haná stejně jako další hity s desátou hodinou. Hit za hit.

0: podolanské křižovatce, který nabídne 279 míst, a projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 17 let vězení vyřkl olomoucký krajský soud nad 19-letým Martinem Vítkem za loňskou vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Mladík muže bodl kuchyňským nožem do krku po předchozích neshodách. Čin připravoval.
2: Zvláště na tomto případě bylo asi to, že skutečně pachatel se dopustil toho jednání v podstatě kvůli banální příčině. Přijel, že zkusil nachystat, připravil, bodl toho poškozeného. V podstatě, kdyby mu ten už nevytáhl, aby ho vrátil zpátky domů, tak možná ten poškozený přežil.
0: Doplnil žalobce Karel Studený. Mladík u soudu vinu přiznal, ale činu nelitoval. Rozsudek je pravomocný. Martinu Vítkovi hrozilo až 20 let vězení. Polehčující okolností k nižšímu trestu bylo prohlášení viny a jeho věk.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Dočasné omezení služeb pro klienty banky Creditas ta oznámila, že v sobotu od 2 hodin ráno do 11 dopoledne nebude fungovat její internetové bankovnictví a mobilní aplikace. Jde o plánovanou odstávku.
1: Sport.
0: Předposlední zápas závěrečné fáze kvalifikace na mistrovství světa dnes odehrají české fotbalistky. V Praze na Žižkově vyzvou hráčky Albánie. České reprezentantky se pokusí prodloužit šňůru 4 utkání bez porážky. Výkop zápasu je v 17.30.
1: Počasí.
3: Jaké počasí bude ode dneška až do neděle? My to víme, zaměříme se na to spolu právě teď. První polovina dneška má být zatažená a deštivá. Odpoledne a podvečer má potom srážek i mraků ubývat. Páteční teploty 16 až 20 stupňů Celsia. V sobotu zpočátku slunečno, později odpoledne více oblačnosti a místy přehánky. Sobotní teploty 23 až 26 stupňů Celsia a tyto teploty jsou v plánu také na neděli. Právě neděle má být ráno a dopoledne jasná anebo polojasná, odpoledne a večer polojasná až oblačná.
1: Doprava.
3: Policie na Olomoucku a na Šternbergsku, žijeme závody Ekce Homo. Víme, jak se jezdí tady. Policie je na 290 km dálnice z Lipníku na Olomouc u velkého újezdu. Také hlídají v Olomouci na Šternberské. A kvůli závodům Ekce Homo ve Šternberku platí až do neděle rozsáhlé uzavírky a omezení provozu. Neprojedeme centrem a tratí závodu. Využíváme proto značené objízdné trasy a bezplatné záchytné parkoviště u Excalibur Army. Odsud jezdí autobusy zdarma. Objížďky pro tranzitní dopravu jsou dobře vyznačené přechodným značením. Myslete na to.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Hudební výběr.

0: kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Více na Nissan.cz.
1: Paní žirafo, co vidíte?
2: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků.
1: Tak rychle na místa.
2: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
1: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
2: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
1: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
2: Zoo.olomouc.cz.
0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stanika.

0: elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Marek Ztracený a páteční dopoledne s rádiem Hana. My už se tady nemůžeme dočkat víkendu a připravili jsme si pro vás několik tipů, kam můžete o víkendu vyrazit. V Olomouci budou o víkendu svátky písní a svátky města, komentované prohlídky, jarmark, písková socha Mozarta a v sobotu večer bude na Horním náměstí také open air koncert s hvězdami severu. Bude to parádní, zazní známé songy ze severu od Aby, od švédského duo Roxette i Nightwish. A je tady i Fichtl Fest 2026. V sobotu se schází majitelé a

0: 13 hodin. A ve Velkých Losinách se chystají na zahájení lázeňské sezóny a tradiční probouzení pramenů. Už v neděli 7. června nás čeká příjemná lázeňská atmosféra pro celou rodinu. Tak vyražte třeba i do Velkých Losin. Na našich vlnách dál ten nejlepší hudební výběr budou Texas anebo taky Dua Lipa.
1: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
3: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební výběr.

0: U Prostějova dnes pár minut po 9. hodině došlo na železničním přejezdu bez závor na trati Kostelec na Hané Prostějov ke srážce osobního vlaku a nákladního auta. Vlak vykolejil, několik lidí se zranilo.
1: Při nehodě došlo ke zranění několika osob. Komunikace na obec Mržice je v tuto chvíli uzavřená. Dechové zkoušky u řidiče kamionu i strojvedoucího byly negativní. V současné době probíhá šetření na místě a zjišťujeme okolnosti, za jaké k nehodě došlo.
0: Popisuje situaci za policii Miluše Zajícová. Novou pamětní deskou připomíná slavného rodáka město Kroměříž. Radní odhalili pamětní desku dramatika a scénáristy Miloše Macourka, který stál u seriálu Arabella nebo u filmu Dívka na koštěti či Čtyři vraždy stačí drahoušku. První trvalá připomínka Miloše Macourka je na domě v ulici Malý Val, kde se v roce 1926 narodil. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Sport. Druhé vítězství si připsali české volejbalistky v Lize národů. Dnes přemohli Belgii hladce 3-0 na sety. Výsledek je důležitý i pro nasazení pro olympijské hry. V Lize národů ještě Češky čeká střet s Thajskem.
2: Počasí. Dnešní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni Celsia. Čekáme zataženo a přehánky, ale v průběhu odpoledne a večera by se měla oblačnost postupně roztrhávat a nakonec vysvitne i sluníčko. O víkendu si budeme užívat polojasno až oblačno, takže sluníčka bude dost a teploty budou šplhat až na 24 stupňů Celsia. Bio máme dnes i zítra na jedničce. Olomouci pozor, ať nedostanete pokutu. Policejní hlídka aktuálně číhá na Velkomoravské a taky na ulici Havlíčkova. Pozor si dejte také nehody. Jednu nám aktuálně hlásíte z Kostelce na Hané. Na železničním přejezdu je tady srážka vlaku s nákladňákem. Rádio Hana.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tohle je Rádio Hana.

Pro holky by se chtěli bavit, ale my na rádiu Hana si užíváme dopolední klid. Ráno většina lidí jede na víkend, ale právě dopoledne přichází takové přirozené zpomalení. Mozek už má za sebou rozjezd, ale ještě není čas oběda. A právě v tuhle dobu podle odborníků často klesá soustředění i energie.

0: ne úplně otočit. A my vám k té vaší pauzičce pošleme dál jen ten nejlepší hudební výběr. Zaspívá nám Sabrina Carpenter, dáme i No Mercy, anebo bude Kateřina Marie Tichá. A za chvíli se mrkneme i na svátky města a svátky písní. Tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Horko se blíží, buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucii Bílou na Kamínku.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
12: Skonto nabité. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Skonto nábytek.
13: Rádio Hana.

Accidentally in Love na Radio Hana. Já si nemůžu pomoct, ale kdykoliv, když slyším tuhle písničku, tak si prostě vzpomenu na Šereka. Myslím, že je na čase si ho opět pustit a připomenout, ale ne tento víkend. Tento víkend totiž Radio Hana vyráží na svátky města a svátky písní, protože děláme ty nejlepší akce. Čekáme

0: náměstí bude jarmark a na Horním náměstí bohatý program, třeba taky open air koncert s hvězdami severu. Máme se na co těšit, veškerý program najdete na stránkách svátkyměsta.olomouc.eu, tak tam mrkněte a dál držte naše vlny. Budou Ace of Base, také Sombre anebo Pet Shop Boys.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: To snad ne, já se na to vystu. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Minister

0: potu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana.

Lucie vám z Rádia Hana už hraje také Na cestu na oběd, tak přejeme pohodovou jízdu za volantem. Ve zprávách mrkneme na dopravu v Olomouci i na Prostějovsku. Odtud totiž neseme aktuální

0: Vítejte u dalších zpráv. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Ehrenburgova. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní. 8 lidí se zranilo při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova v pátek dopoledne. Sanitky je s oděrkami a zhmožděninami převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Vlak narazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala mezi Prostějovem a Kostalcem na Hané. Na místě zasahovalo několik sanitek i dva vrtulníky. Celkem záchranáři pomohli 27 účastníkům nehody. Provoz na trati je nyní zastaven, funguje tu ale náhradní autobusová doprava. Za důležitou stavbu považuje ředitelství silnic a dálnic plánovaný obchvat Zábřeha. Pokračuje v jeho přípravě. Nyní se ředitelství silnic a dálnic věnuje majetkoprávnímu vypořádání a má vykoupeno asi 70% pozemků v trase a požádalo o stavební povolení. Sport. Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Počasí. I když to tak zatím nevypadá, během odpoledne

0: Také v neděli si užijeme letní počasí, jen odpoledne může místy přibýt oblačnosti. Pylové zpravodajství hlásí vyšší koncentrace travních pylů, které teď patří mezi nejčastější potíže alergiků. Tak pozor na to. Olomouci nohu z plynu na brněnské pokuty tady rozdává policejní hlídka. Na Prostějovsku se dořešuje střet vlaku s nákladňákem, a to na železničním přejezdu mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem. Pozor také v obci Napojedla v ulici Nádražní a nebo v Březové nad Svitavou v ulici Brněnská. I tady nám hlásíte policejní hlídky.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: 16 minut popolední, obědový čas je v plném proudu a jestli právě teď sedíte u oběda nebo na něj teprve míříte, tak je velice pravděpodobné, že si v tento čas vyberete nějaké těžší jídlo. Podle výzkumu si lidé častěji vybírají těžší jídla právě v poledne, protože tělo má v tuto dobu nejvíc energie na trávení i regeneraci. Tak přejeme dobrou chuť ke svíčkové a vepřo knedlo zelu. My si dáme Miley Cyrus, Sandru a nebo Miraj. To je náš oběd na Rádiu Hana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Paní žirafo, co vidíte?
10: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
11: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
12: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
11: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
12: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
11: Zoo.olomouc.cz
13: Tohle je Rádio Hana.

0: nejlepší hudební výběr. Dneska bychom si měli poslechnout i ptáčky zpěváčky. Proč? Tak to už nám prozradí kolega Lukáš.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako Slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
13: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
14: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
15: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
16: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
1: Rádio Haná.
8: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
1: Nejlepší hudební výběr. Gimme, gimme.

0: Capital City, zapáteční odpoledne na rádiu Hana. Hrajeme vám domů, do práce a samozřejmě i do auta za volanty.
1: Hit za hitem.
0: A všude vám posíláme třeba mandraže.

0: A už tu máme pro vás další zprávy. Velký den pro město Olomouc. Dneškem začínají svátky města. Co všechno přinesou? Můžeme se těšit na historický průvod, koncerty, prohlídky a další okouzlující program.
1: Protože to budou krásné dva dny, plné hudby, historie, setkávání. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla.
0: Přibližuje referentka oddělení Organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmídková. Celý rozhovor s Annou Šmídkovou o programu a zajímavostech svátků města Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a podrobný program najdete na webu svatkyměsta.olomouc.eu. Řidiči, za volant se dejme odpočatí. Včera odpoledne v Přerově před mostí bouralo auto. Řidičku přemohl mikrospánek, když jela v zatáčce po ulici Prostějovská. Co se stalo pak?
2: Řidička pokračovala rovně a vyjela vlevo mimo komunikaci, kde najela nejdříve do křoví v travnatém pásu lemujícím silnici. Poté narazila do 4 plastových popelnic a dále porazila plastový

0: A ve sportu Moravskoslezská fotbalová liga. Zápas 31. kola spolu odehrají dva kluby z našeho regionu. Fotbalisté Hranic vyzvou na domácím trávníku Bčko olomoucké Sigmy. Utkání 15. a 6. týmu tabulky soutěže začne v 19 hodin.
1: Počasí.
2: Před námi je vydařený víkend. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami kolem 24 stupňů a podobně bude i v neděli, kdy se rtuť teploměru dostane až k 25 stupňům Celsia. A dnešní zataženou oblohu a přehánky také později odpoledne a večer vystřídá sluníčko. Dnešní teploty ale stoupají maximálně na 19 stupňů, což je nic oproti rekordu z roku 1982, kdy jsme 5. června měřili 32,7 stupňů. Olomouci se můžeme zdržet v koloně, a to na Pavlovické, a pozor také na policejní hlídku, ta aktuálně stojí na Rozberské. Hlásíte nám

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Tady je Rádio

0: se zase bude hrát hudba s nádechem středověku. Dneska odpoledne totiž v Olomouci startují svátky města a svátky písní. A rozhodně je na co se dívat i poslouchat. Město žije hudbou, kulturou a spoustou doprovodných akcí, do kterých se zapojuje samozřejmě i Rádio Haná, protože tyhle momenty k regionu prostě patří. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit, čekají vás venkovní koncerty pod širým nebem, ale také komentované prohlídky města, díky kterým si Olomouc můžete projít trochu jinýma očima. A program je opravdu bohatý. Každý si najde svoje. Ověřit si to můžete na stránkách svátky města Olomouce EU. A teď už zpátky k hudbě. Čeká nás Sting, Ava Max a taky DJ Bobo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
3: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
4: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
7: Uničovské kulturní léto vám veze rokové pecky. V pátek 12. června se v Uničově rozezní kytary naplno. Proteus, Komunál a Doga v městském parku od 17.30. Tvrdá muzika, letní vibe. Kulturní léto v Uničově jede dál. Předprodej a další info na mkzuničov.cz.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Tady je Rádio Haná.

0: Před námi je Soza nebo Adele, ale hlavně je před námi celý víkend. A proto vám na Rádiu Haná neseme další skvělý tip, kam vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
3: Zdravím posluchače.
2: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
3: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městy, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
2: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
3: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což měl velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
2: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že...
3: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou na ně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydleli totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z Dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zarecho totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
2: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
8: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
7: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo

0: kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Rádio Hana.
4: Zas

0: Adel a vaše Radio Haná. Máme pátek 5. června a dneska se nám nějak přetrhl pytel s mezinárodními dny. Máme tu Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a pozor, i den horkovzdušných balónů. Já už mám ve studiu kolegu Marka, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: To je zajímavá kombinace mezinárodních dnů, co?
1: No já jsem právě přemýšlel, co si vybrat. Nakonec jsem si vybral balóny, protože třeba od ptáků neznečišťují umytá auta, že jo?
0: Ano.
1: Když rozumíš, to vlastně všechno ostatní vlastně je docela špatně. Já teď tak parkuju pod stromem, tak mám takový vztah jako k tomu, že každý den myčka.
0: Ano, takže ty jsi vybral ptáky, budeš dneska poslouchat jejich krásný ptačí zpěv.

0: anebo kapela No Name.
1: Tak nech ten život trvá.
0: Radio Hana je 13.54, pojďme na zprávy.

0: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
2: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miměno bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
0: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 km v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
1: Sport.
0: Životní utkání dnes čeká tenistu Jakuba Menšíka. 20-letý rodák z Prostějova bude hrát o postup do finále French Open. Na pařížské Antuce vyzve ve svém premiérovém grandslamovém semifinále světovou trojku Němce Zvereva. Po 14:30 odpoledne uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.

měříme do 19 stupňů. Zítřek nabídne hodně sluníčka a teploty kolem 24 stupňů Celsia. V neděli se ještě o něco oteplí a teploměry mohou ukázat až 25 nebo 26 stupňů. Biozátěž zůstává na jedničce. Doprava.

0: Přejeme hezké odpoledne, zdravíme do Olomouce na Blanensko a na Přerovsko. Tady zítra No Name zastaví v rámci Zubr srazu a otvírají celý festiák zážitku a muziky od 14 hodin. Těšíme se, jinak samozřejmě burácející motory a uzavřené silnice Šternberg o víkendu pohltí legendární Ecce Homo. Víme, kde jsou uzavírky, budeme o tom mluvit ještě v téhleté hodince. Podíváme se na to, o čem se píše na sítích. Tak Celine Dion, Pointer Sisters nebo Milou za moment na Hané.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Paní žirafo, co vidíte? Koukám, jeden lemur a houfy návštěvní. Tak rychle na místa. Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny. Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů. Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení. Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět. zoo-olomouc.cz
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodu

0: Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland. Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Tady je Rádio Hana.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: Jestli máte malou chvíli, tak držte naše vlny. Radio Hana, TV, krásné páteční odpoledne, pátek, to je dobrá zpráva sama o sobě. Pokud máte volný víkend, tak se těšíme. Možná vy se těšíte na koncerty v zádech Anaka dneska v Českém Krumlově, ale zítra na vybarveném běhu v Kroměříži Anaka vystoupí ve 20 hodin a 30 minut. Víme, o čem se píše v playlistu potom John Secada nebo Taylor Swift. Chystáme další zprávy za 5 celá.
2: O čem se píše?
1: Víme, o čem se píše, taky v pátek 5. června. Na rizikové křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova v Olomouci město ještě letos nainstaluje kamery na detekci jízdy na červenou. Ročně ignoruje semafory na 4,5 tisíce aut. Víc se dočtete na deníku. 28letý muž předvedl v Olomouci nevídanou drzost. Nejdřív v úterý vykládal budovu ve fakultní nemocnici, ujížděl v kradeném autě se zákazem řízení a jenom 5 hodin po středečním propuštění ho policisté chytli znovu. Při krádeži v obchodě zranil ostrahu. Píše olomoucký rej. Tento víkend patří ve Šternberku slavným automobilovým závodům do vrchu Ecce Homo. Řidiči musí počítat s velkými uzavírkami. Kompletní mapu, kde se dá projet a kudy to objet, nabízí olomoucký report.
2: Víme, o čem se píše. Radio Hana.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: a v sobotu 6. června přidejte se do historického průvodu. Zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
6: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: letní 80-ková hitovka Přivolává sluníčko, kterého se dočkáme hlavně zítra, takže teď je to takové drobné ochlazení i osvěžení víc v naší předpovědi počasí. Máme tady 7 policejních hlídek, 6 odstavených aut a 3 vážné dopravní nehody víc v našich zprávách už za moment.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A po 15. Gump, protože to nevzdám. Protože to nevzdám. 90-kový megahit od Nicka Caymana. Další volání slunce, Alfa

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Nová parkovací místa jsou v plánu v Olomouci. Radní schválili podobu nového parkovacího domu na Hodolanské křižovatce, který nabídne 279 míst. A projednali ještě stavbu podzemního parkoviště se stovkou míst v ulici Roháče z Dubé, píše o tom Report.cz. Novou pamětní deskou připomíná slavného rodáka město Kroměříž. Radní odhalili pamětní desku dramatika a scénáristy Miloše Macourka, který stál u seriálu Arabella nebo u filmu Dívka na koštěti či Čtyři vraždy stačí drahoušku. První trvalá připomínka Miloše Macourka je na domě v ulici Malý Val, kde se v roce 1926 narodil. V průměru 2 z 5 lidí v Česku ve věku 30 až 79 let trpí vysokým tlakem. Je to asi 2,5 milionu osob. Podle Státního zdravotního ústavu nemocných přibývá. Měli bychom se více hýbat. Vysoký tlak podle lékařů přichází hlavně kvůli nedostatku pohybu a nezdravému životnímu stylu. Mluví v současnosti o takzvané generaci 50 metrů, která dál běžně po svých nechodí, píší o tom Novinky.cz. Skoro 2600 tun různých předmětů se v České republice za uplynulé 4 roky nestalo odpadem, a to s pomocí Reuse Center. Do nich lidé nosí staré funkční věci a ty najdou nové majitele. Jak zásadní je přínos Reuse Center v Česku?
1: Předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. A současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
0: Říká Jitka Hofmanová z Reuse Federace. Sport. Předposlední zápas závěrečné fáze kvalifikace na mistrovství světa dnes odehrají české fotbalistky. V Praze na Žižkově vyzvou hráčky Albánie. České reprezentantky se pokusí prodloužit šňůru 4 utkání bez porážky. Výkop zápasu je v 17:30.
2: Počasí.
3: Je před námi krásný víkend, víme, jak bude, máme asi skvělé zprávy. Počasí sice jako na houpačce, ale to si dá pauzu, čeká nás sluníčko i oteplení. V sobotu naměříme příjemných 24, v neděli kolem 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. Ideální čas vyrazit ven, užijte si báječný víkend plný pohody. Víme, jak se jezdí tady. Dneska nehoda vlaku s nákladňákem v Kostelci na Hané. Pořád je tady uzavírka. Ve Vyškově pozor, když jedete na Luleč, silnice uzavřena, čelně se srazila dvě auta. Na místě záchranné složky u Lulče a Vyškova se tvoří kolony. Široká Niva, srážka dvou osobáků, opatrně. Komplikace na D35 mezi Unčovicemi a Křelovem, odstavená dodávka. Na D1 z Přerova na Ostravu, to samé. Na kilometru 302 poruchané auto. Vyteklý olej z poruchaného auta je na Dvorsku v Zábřehu, může to klouzat. Krátkodobě pozor v Olomouci na Ferstrově a v Mohelnici ve směru na Olomouc a v Linhartici další odstavená auta. Kde jste viděli policii? D46 sjezd Prostějov v centrum, na D1 exit Přerov ve směru od Ostravy. Majáčky jste viděli v Bedihošti na ulici Prostějovská v Horních Loděnicích a taky ve Zlíně na Okružní, v Bystřici pod Hostinem na Vsetínské, ve Veselé a Lhotce nad Bečvou. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana.

Katy Perry tady u nás na našich vlnách, hezké odpoledne, už je pátek, 15 hodin, 15 minut, to vlastně 15 hodin vidím, to se to pěkně sešlo. Svátky města, svátky písní, Fichtelfest, velké losiny, je toho hodně, na co vás v téhleté hodince chceme pozvat na naší sesterské stanici Rádio Haná Skyrock, navíc hrajeme o lístky na Iron Maiden, takže pokud jste milovníci tvrdší muziky na Skyrocku, si určitě přijdete na své. Od nás s kytarou taky Alanis Morissette, Galantis, anebo Ozzy Osbourne a další skvělé typy, kam vyrazit ještě v téhleté hodince. Buďte s námi v

0: Rádiu Hana. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana,
0: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
0: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
0: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Paní žirafo, co vidíte?
5: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
6: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
7: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
6: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
7: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
6: zoo.olomouc.cz.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
13: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,500 psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolnici zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Rádio Hana.

0: Zahájení lázeňské sezóny, probouzení pramenů, neděle 7. června, velké losiny, žehnání pramene, jarmark a muzika. Budeme u toho. Hezké odpoledne, ať už vyrážíte kamkoliv, přeje vaše páteční Rádio Haná.
1: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Rádio Haná.

do Rýmařova, do Valmezu a samozřejmě k nám domů do Olomouce letí páteční pozdravy. Pokud máte padla v 16 hodin, tak už to máte prostě za pár. Děkujeme, že s námi trávíte dnešní odpoledne. Máme pro vás zase nejlepší tipy, kam vyrazit dnes i

0: A už tu máme pro vás další zprávy. Velký den pro město Olomouc. Dneškem začínají svátky města. Co všechno přinesou? Můžeme se těšit na historický průvod, koncerty, prohlídky a další okouzlující program.
1: Protože to budou krásné dva dny plné hudby, historie, setkávání. Každopádně v pátek bych určitě dorazila na historický průvod k poctě patronky města svaté Pavlíny, který bude začínat v 6 a bude vycházet od Moravského divadla.
0: Přibližuje referentka oddělení organizace společenských akcí města Olomouce Anna Šmídková. Celý rozhovor s Annou Šmídkovou o programu a zajímavostech svátků města Olomouce si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu a podrobný program najdete na webu svatkyměsta.olomouc.eu. Řidiči, za volant sedejme odpočatí. Včera odpoledne v Přerově před Mostí bouralo auto. Řidičku přemohl mikrospánek, když jela v zatáčce po ulici Prostějovská. Co se stalo pak?
2: Řidička pokračovala rovně a vyjela vlevo mimo komunikaci, kde najela nejdříve do křoví v travnatém pásu lemujícím silnici. Poté narazila do 4 plastových popelnic a dále porazila plastový sloupek rozvodní telekomunikací. Lehce byly poškozeny také fasády dvou domů a okapový svod. Vozidlo nakonec stalo stát na chodníku. Při nehodě ke zranění osob nedošlo a dechová zkouška u řidičky byla negativní. Hmotná škoda byla předběžně odhadnuta na 100 000 korun.
0: Popisuje nehodu za policii komisařka Miluše Zajícová. Autobusové nádraží v Mohelnici se koncem června promění ve staveniště. Město ho z velké části rozebere a vyřeší problém se zatékáním do podzemních garáží. Práce potrvají do září. Autobusy budou jezdit z náhradních zastávek, informuje mohelnický zpravodaj. Sport. A ve sportu Moravskoslezská fotbalová liga. Zápas 31. kola spolu odehrají dva kluby z našeho regionu. Fotbalisté Hranic vyzvou na domácím trávníku Bčko olomoucké Sigmy. Utkání 15. a 6. týmu tabulky soutěže začne v 19 hodin.
3: Počasí. Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zapalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz. Doprava. Kostelci na Hané je uzavřen železniční přejezd a silnice po raním střetu vlaku s nákladákem. Vyprošťovací práce potrvají až do večera. Po vážné stážce dvou osobáků je úsek neprůjezdný z Vyškova na Luleč. Prostějově na Nerudově nehoda dvou osobáků. Zpomalte. Široká Niva, další malá dopravní nehoda, projedete bez problému. D1, kilometr 302, Lipník nad Bečvou, odstavené auto, další

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Jsme Rádio Hana.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Uničovské kulturní léto zahajuje ve velkém. Ve čtvrtek 11. června v Městském parku v Uničově Nesmrtelný olympik a legendární slovenská kapela No Name. Startujeme v 19 hodin. Uničovské kulturní léto je tady. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz. Skonto na
7: byte. Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Rádio Hana.
16: Nejlepší hudební výběr.

Tohle je nahané legendární song I'll be there for you od Rembrandts. Vsadím se, že přesně tuhle větu, tedy budu tady pro tebe, se teď říkají asi astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici. Chvíle divočení k vážnému uniku totiž vzduchu, teď aktuálně NASA rozhodla o nekompromisním rozkazu. Okamžitě sjemte skafandry, zaleste do Crew Dragon a připravte se na evakuaci. No, tak to budeme teda pěkně sledovat. Doufám, že tam mají nějaké staré dobré vínko, aby na chvilku zapomněli.

0: Posloucháte Rádio Hanám, víme, kde se co děje. Teď se hlásí živě z olomouckého Horního náměstí z příprav svátku města kolega Lukáš, je to tak?
1: Ano, Marko, máš pravdu, krásné odpoledne. Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale dneska také můžeme konstatovat, že všechny cesty vedou sem za námi na Horní náměstí do Olomouce, kde už, jak už možná právě slyšíte teď sami, hraje muzika a začíná první den svátku města Olomouce roku 2026. Z Říma konec konců pochází i patronka našeho města svatá Pavlína. Slavnostní průvod ke cti svaté Pavlíny dnes bude odstartován z Horního náměstí v Olomouci kolem 18. hodiny. Předtím nás ještě také čeká slavnostní požehnání letošní pískové soše, která stojí hned u radnice. Před olomouckou radnicí letos vznikla už pátá písková socha v řadě. Ten letošní motiv není náhodný, socha připomíná 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, který je ano spojován se Salzburgem a s Vídní, ale my v Olomouci víme, že kus jeho příběhu patří i sem. V roce 1767 zde jako 11letý chlapec pobýval se svou rodinou a během pobytu zde složil také svou šestou symfonii F-dur. Žehnání soše Wolfganga Amadea Mozarta tady v Olomouci na Horním náměstí kolem 17:45. Už bylo zmíněno, že ten slavnostní průvod ke cti svaté Pavlíny za účasti vedení města, za účasti i zahraniční delegace by měl být oficiálně odstartován kolem 18. hodiny a následně vás také potom všechny pozveme na taneční večer pod hvězdnou oblohou na Horním náměstí. Bude hrát Panorama Band. Loni taneční večer pod hvězdnou oblohou patřil k nejúspěšnějším bodům programu. Na náměstí se tady dneska nebude jen tančit, ale bude se i zpívat, bude se jásat. A ty moc dobře, Marku, víš, protože provázíš i druhým dnem slavnostní města Olomouce, že tady mezi

0: Písková socha, aktivity pro děti i pro dospělé. Když se díváme na náš meteoradar, tak pršet už dneska nemá. Stavte se za námi na Horní náměstí do Olomouce. No a to platí nejenom pro dnešek, ale i pro zítřek. Program je na Horním i na Dolním náměstí. Těšíme se na vás a vracím slovo do studia.
1: Slovo si bereme, děkuju Lukáši, těšíme se a jedeme dál. Posíláme nejlepší hudební výběr. Páteční Hana je tu s vámi.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Paní žirafo, co vidíte?
8: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
9: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
10: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
9: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
10: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
9: Zoo.olomouc.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme pár.

dvě hudební hvězdy se spojily, aby natočili hitovku Any Place, Anywhere, Anytime. Kim Wilde a Nena v našem odpoledním vysílání. Když zvednete hlavu nahoru, vidíte mraky, možná někde ještě deštík vás skropí do tváře, někde už modrá obloha, tam někde nad tím je vesmírná stanice ISS. Tam teď astronauti zažívají pořádně horké chvíle. V ruském modulu Zvezda se zvětšily praskliny a únik vzduchu začal stoupat. No a NASA vydala nekompromisní příkaz. Americká posádka se musí rychle obléknout, nasunout skafandry a ukrýt se do lodí Crew Dragon pro případ nouzové evakuace. No a ruská strana dnes se pustila do rozsáhlé opravy. A tak astronauti tráví čas v záchranném modulu. Tak snad mají nějakou pořádnou izolačku. Hit za hit.

0: B, tentokrát ten nad Prahou rozsvítí jeleni. My vám přejeme fantastické páteční odpoledne zprávy, počasí, doprava dřív než ostatní 16.56.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Důležitá dopravní modernizace v Olomouci. Na přelomu června a července začne přestavba křižovatky ulic Pražská a Erembургова. Budou tu nové semafory, přechody, chodníky a cyklostezky. Práce potrvá asi 80 dní. 8 lidí se zranilo při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova v pátek dopoledne. Sanitky je s oděrkami a zhmožděninami převezly do nemocnic v Olomouci a Prostějově. Vlak narazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala mezi Prostějovem a Kostalcem na Hané. Na místě zasahovalo několik sanitek i dva vrtulníky. Celkem záchranáři pomohli 27 účastníkům nehody. Provoz na trati je nyní zastaven, funguje tu ale náhradní autobusová doprava. Za důležitou stavbu považuje ředitelství silnic a dálnic plánovaný obchvat Zábřeha. Pokračuje v jeho přípravě. Nyní se ředitelství silnic a dálnic věnuje majetkoprávnímu vypořádání a má vykoupeno asi 70% pozemků v trase a požádalo o stavební povolení.
1: Sport.
3: Druhé vítězství si připsali české volejbalistky v Lize národů. Dnes přemohli Belgii hladce 3-0 na sety. Výsledek je důležitý i pro nasazení pro olympijské hry. V Lize národů ještě Češky čeká střet s Thajskem.
1: Počasí.
0: Víkendové počasí hlásí návrat do letního režimu. Víme, jak bude. Extrémní bouřky Česko minou a čeká nás slunečno s minimem srážek. Sobotní ráno začne sice na sedmičce, ale odpoledne se rozzáří na 24 stupňů. V neděli slunečné počasí vytrvá s příjemnými 23 stupni. Zapomeňte na bouřky, možná jenom sem tam, vsaďte na sluneční brýle a nechte se hřát. Čekají nás dva nejkrásnější dny tohoto týdne. Víme, jak se jezdí tady. Velmi vážná nehoda dvou aut. Teď z Vyškova na Brno po Staré, hnedka za Vyškovem. Na místě záchranáři, objízdné trasy jsou ucpané. Počítejte s tím až do večera. Kostelec na Hané po raním střetu vlaku s náklaďákem, silnice stále neprůjezdná. Bude se to uklízet zhruba do 8 večerní. Další nehody Troubky u Přerova. Pozor na nehodu osobáku s motorkou. Čerstvá nehoda je v úseku mezi Bezručovým náměstím a Dělnickou ulicí v Prostějově, jak je Melantrichova. Policejní hlídky, aktuálně Moravský Beroun, taky když jedete z Velkého újezda na Kozlov. Na D1 jsou muži zákona na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. D55 policie měří před exitem na Pajela ve směru na Hulín. A ještě Přerovskou hlídku potkáte v Oseku nad Bečvou a taky v Bystřici pod Hostýnem v Holešovské ulici. Dojeďte dobře!
1: Rádio Hana.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Haná.

nabitý akcemi, playlist Rádia Haná, nabitý skvělou muzikou. Hey, Roxette, 17 hodin 16 minut, legendární Zubrfest se letos hlásí v novém kabátě jako Zubr sraz od pátku až do neděle.

0: MMA, autogramy, skvělé kapely. No a v kempu Žralok na Plumlově je parádní program celý víkend. Zveme vás i na další playlist Slza, Adele anebo Sting za moment na Hané.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Krajská výstava psů Florinka již tento víkend na výstavišti Flora Olomouc. Uvidíte přes 1,5 tisíce psích šampionů všech možných ras. Pro děti navíc dětský den, hry a kvízy, dílnička, kejklíř, divadlo a sokolníci zdravci. Výstava psů Florinka tento víkend v areálu výstaviště Flora Olomouc.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Nejlepší mužský R&B pěvecký výkon, nejlepší R&B píseň a nejlepší píseň napsaná pro film a nebo televizi. To vše má teď v rukou R. Kelly, hitovka z roku 1996. I Believe I Can Fly. Playlist Rádia Haná, nabitý megahity, hodiny, Anastasia a nebo Eight Wonder za moment na Hané.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako Slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Zveme vás na jedinečnou akci Probouzení pramenu, která se uskuteční už tuto neděli na náměstí ve Velkých Losinách. Čeká vás bohatý program s žehnáním pramene, autorským čtením, tanečními vystoupeními a koncerty. Oslavte s námi žehnání pramenů a užijte si tuto neděli den plný zábavy a relaxace.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Lesnická škola v Hranicích slaví 130 let. Tuto sobotu v areálu školy vypuknou oslavy a máte se na co těšit. Vystoupení kapel, ukázky vábení, živá zvířata, malování na obličej a spousta dalších aktivit. Tak se za námi tuto sobotu stavte na oslavu 130 let lesnické školy v Hranicích.
15: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
16: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výšku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedu Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Hezký páteční podvečer tady u nás na Hané a všude tam, kde nás právě posloucháte. Domů, do práce i do auta vezeme nejlepší hudební výběr, zprávy, počasí i dopravu, Inexis, Taylor Swift anebo kapelu No Name. Už za moment, zprávy dřív než ostatní máme v 17.55.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
4: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miminko bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
3: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 kilometrů v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
1: Sport.
3: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost změny a přesunula se ze skupiny B do skupiny A. Česko si tak ve skupině B zahraje místo s Německem se Slovenskem. Dalšími soupeři v základní části pro český nároďák budou Kanada, Spojené státy, Dánsko, Norsko, Kazachstán a Maďarsko.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i v pátek.
1: Počasí.
0: Je před námi krásný víkend, víme, jak bude, máme asi skvělé zprávy. Počasí sice jako na houpačce, ale to si dá pauzu, čeká nás sluníčko i oteplení. V sobotu naměříme příjemných 24, v neděli kolem 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28. Ideální čas vyrazit ven, užijte si báječný víkend plný pohody.
1: Doprava.
0: Nehody, policejní hlídky, jeho odstavená auta, vysíláme rychlé dopravní zprávy, bouralo se v Olomouci na Dobrovského, v Přerově na generála Štefánika, v Troubkách nehoda auta s motocyklem u letiště a v Bruntále na Květné srážka dvou osobních aut. Policejní hlídky vidíte a měří a kontrolují doklady na Brněnské. Na

0: Taky mezi 18. a 19. vás ladí Rádio Hana. Skvělý tip na sobotní rodinný výlet. Zámek Plumlov, sobota 6. a neděle 7. června. 50. jubilejní výstava kaktusů v Přerově od pátku až do neděle. Zveme vás, jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Buďte s námi.
1: A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
0: A v téhle hodince, jak slyšíte, vyrazíme taky na zámek do Náměště na Hané. Je tam hodně unikátů, tak si to poslechněte dál. Buďte s námi, Rádio Hana.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Paní žirafo, co vidíte? Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa. Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
7: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
6: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
7: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
6: zoo.olomouc.cz.
8: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
9: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
10: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.piráti44.cz. Pod hladinou
11: řeky. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Fichtl Fest Horka je tady. Přijďte na výjížďku historických motocyklů Java, Pionýr, Babeta a mopedů Stadion, nebo se jen tak podívat. Je připraveno bohaté občerstvení, zábava pro děti, soutěž v hodu motorem a spousta dalšího. Tuto sobotu od 13 hodin v hasičském areálu Doli v Horce nad Moravou. Více na Facebooku Fichtl Gang Horka.
13: Posloucháte Rádio Hana.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou raně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nechal zřídit manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás natchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Pivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Pivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: počasí.
1: Taky už máte dost té divočiny z blesky a tornády v Evropě? Máme pro vás náplast. Víme, jak bude o víkendu, slibujeme bezpečný azyl na Moravě. V sobotu nás sluníčko ven vytáhne s lákavými 24 stupni. V neděli ráno sice 12, ale odpoledne zase 23 ve stínu. Sluneční paprsky to bleskově napraví. Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.

0: Fantastická páteční muzika, nejlepší tipy, kam vyrazit, ať už na olomoucký Street Food Festival zítra od 10. do 19. prostranství u Šantovky, anebo výstaviště Flora, sbírkové skleníky, botanická zahrada, víkend otevřených zahrad je tady. Plus přehled toho, o čem se dneska mluví a o čem se dneska píše. No jinak za hodinku už touhle dobou opět náš hudební speciál, budeme hrát to nejlepší z 80. let. Hezký pátek, posloucháte Radio Haná.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Haná.

0: www.hana.cz. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Rádio Hana.

0: čem se píše, tak i v pátek 5. června. Na rizikové křižovatce ulic Velkomoravská Rooseveltova v Olomouci město ještě letos nainstaluje kamery na detekci jízdy na červenou. Ročně ignoruje semafory na 4,5 tisíce aut. Víc se dočtete na Deníku. 28letý muž předvedl v Olomouci nevídanou drzost. Nejdřív v úterý vykládal budovu ve fakultní nemocnici, ujížděl v kradeném autě se zákazem řízení a jenom 5 hodin po středečním propuštění ho policisté chytli znovu. Při krádeži v obchodě zranil ostrahu. Píše olomoucký rej. Tento víkend patří ve Šternberku slavným automobilovým závodům do vrchu Ecce Homo. Řidiči musí počítat s velkými uzavírkami. Kompletní mapu, kde se dá projet a kudy to objet, nabízí olomoucký report.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.

0: Kdež vás pozvem na jezernické viadukt, víte, co hledat?
1: Naši rodáci furtovníci nám v Hanáčtině každý víkend představují zajímavá místa našeho kraje.
2: Ono se to kecá o Hanáckých rovinách, ale víte, že i o nás máme 4000.
1: To je Hanácky čundrování. Vždy o víkendu, jedině na rádiu Haná.
0: Už teda víte, kde hledat za homnama vulkáne?

Posloucháte Radio Hana 88 v zádech Elton John a před námi hitovka Juliana Lennona. A taky jsem nevěděl, že když se v roce 63 narodil Johnův první syn Julian, Elton John se stal jeho oficiálním kmotrem. Oba singly navíc nesou rukopis jednoho z nejslavnějších hudebních producentů historie Phila Raymona. Raymond produkoval Julianovo debutové album z roku 1994, ze kterého je i následující hit Too Late for Goodbyes. A o 4 roky později si Elton John vybral Phila Raymona, aby produkoval jeho album Red Strikes Back, kde je hlavní hvězdou právě hitovka I Don't Wanna Go On With You Like That, kterou jsme před malou chvilkou slyšeli. No, tak to jen tak na okraj. Pro začátek 88. K tomu Bad Boys Blue, Gloria Gaynor, Soul Sister a nebo Dusty Springfield. Užívejte si to nejlepší z 80. let na Hané.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Paní žirafo, co vidíte?
4: Koukám, jeden lemur a houfy návštěvníků. Tak rychle na místa.
5: Jízda začíná již tento víkend. Zoo Olomouc slaví 70. narozeniny.
6: Soutěže pro děti. Maraton komentovaných krmení od lemurů až po žirafy a také speciální podívaná u žraloků, netopírů a hrabáčů.
5: Prostě spousta zábavy a možná i malé zvířecí překvapení.
6: Na oslavě 70. narozenin Zoo Olomouc již tento víkend nesmíte chybět.
5: zoo-olomouc.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando. Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

pátek 5. června po 9. večer mícháme to nejlepší z 90. let celou hodinu od Maggie Reilly, Sixpence on the Richer, Tony Braxton, New Order, Backstreet Boys a mnoho dalších. V zádech hitovka od Briana Adamse Can't Stop This Thing We Started. Hit plný neskrotného optimismu. Tady se zpívá o tom, že když se dva lidé dají dohromady, rozjede se mašina, kterou už prostě nikdo nedokáže zastavit. Je to oslava absolutního podlehnutí citům. Naopak teď se podíváme na zralejšího chlapíka, který zpívá o tom, že po těch všech zlomených srdcích a porušených pravidlech už by člověk měl mít rozum a vědět, co od lásky čekat. Brian Adams bez hlavě startuje, ale Robert Palmer v hitovce No By Now trošku bilancuje. I takové umí být 99 nahané. A Marek Berger vám přeje dobrý večer.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Jsme Radio Hana.
1: Hezký večer.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pátek 5. června a svátek slaví skoro až královské jméno Dobroslav. Narozeniny má zpěvák a kytarista vypsané fixy Michal Mareda alias Mardy, také Petr Lexa ze Slzy a paní zpěvačka Jitka Zelenková. Dnes je Světový den životního prostředí, Mezinárodní den ptačího zpěvu a na dnešek připadá i den horkovzdušných balónů. Tak ať vám závěr pracovního týdne letí lehce jako balón, zpívá jako slavík a hraje jako vaše páteční rádio. Je 5. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Radiohana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme čtvrtek na jedničku.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v našem jarním putování po nejkrásnějších místech Moravy. Míříme na rozhledny, do jeskyní, na hrady, na zámky. A teď připomínáme další elegantní hanácký klenot. Na telefonu kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače.
1: Když se řekne zámek, většina lidí si představí krásné sály, zahrady, romantiku, ale málo kdo vidí to obrovské zákulisí. Kolik lidí se vlastně stará u vás o chod zámku?
2: Tak náš zámek není z největších, sloužil jako venkovské sídlo a spadáme pod městys, takže s provozem nám pomáhají i pracovníci městyse, brigádníci, takže to se těžko dá odhadnout. Když jsou nějaké akce, tak je nás tady třeba i 30, že?
1: Pojďme se o těch akcích pobavit. Co letos na zámku v Náměšti na Hané chystáte?
2: No, letos to máme zajímavé, protože máme 260 let od vzniku zámku. Budeme mít přednášku 27. června, téma filmy a zámek Náměšti na Hané. Ono je trošku víc. Budeme mít druhou část vernisáž výstavy Maňásci od paní Zemandlové, což mělo velký úspěch, jako tradičně květiny pro zámeckou paní, které právě budou orientovány k tomu výročí našemu. Pak bude z pohádky do pohádky, klasická, že prohlídky zámku, zavítáme někdy i do sklepa, uvidíme, jak to bude letos, ale dá se říct, že jsme trošku omezeni tím, jak možná víte, že probíhá revitalizace parku. Některé akce bohužel letos nebudou, ale těšíme se o to na příští rok.
1: Doplňte větu. O zámku v Náměšti na Hané málo kdo ví, že?
2: Takže například součástí druhého největšího, dá se říct, kruhového objezdu u nás, ale je to zase jediný kruhový objezd, který má zámek uprostřed. Zámek je krásnou ukázkou na ně klasicistního sídla a je zajímavé to, že vlastně zámek má jakoby čtvercový půdorys, kruhový park a do všech světových stran vyběhají lipové aleje, takže to je taková ve střední Evropě dosti rarita. A kdyby se dochovaly domky v původním stavu, které jsou za zámkem, tam bydlí totiž tkalci, tak si myslím, že bychom možná byli i v UNESCO, protože hovoříme o roku 1766 a to v této době fungovalo jen v Německu. Z dolního zámku Ferdinand Bonaventura a Antonín II. Hrabě Zaracho totiž nachází jedin manufakturu. A tkalce, kteří tam pracovali, ubytoval právě tady za zámky v 17 domcích.
1: Naším hostem byla kastelánka zámku Náměšť na Hané Jitka Vychodilová. Moc děkujeme za pozvání a přejeme, jak jsou letos brány zámku otevřené do kořán pro co nejvíc spokojených turistů a posluchačů. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
1: Červnové novinky Rádia Hana.
3: Udělal to parádě, pojď synu!
1: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
4: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
3: Je to gól!
1: Výsledky,
4: komentáře,
1: statistiky,
4: zajímavosti.
1: Červený je měsícem fotbalu
4: a taky Itálie.
1: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
4: největší italské megahity
1: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
4: hrajte
1: a vyhrajte.
4: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
1: Poslouchejte mezi 9 a 10
4: Procházku pamětí.
1: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
4: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
1: Italské léto.
4: Procházka pamětí.
1: 3 velké důvody,
4: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
1: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Do nemocnic v Olomouci a Prostějově zamířilo 8 lidí, kteří se v pátek dopoledne zranili při srážce osobního vlaku a kamionu na přejezdu bez závor mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. Zranili se cestující. Při srážce došlo ke škodě za asi 8,5 milionu korun. Okolnosti nehody jsou nadále v šetření. Podle prvních zjištění vlak vrazil do návěsu kamionu a vykolejil. Nehoda se stala na přejezdu bez závor a světelné signalizace. Na místě zasahovalo několik sanitek a dva vrtulníky, píše o tom ČTK.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Další socha známého umělce Davida Černého v regionu. Fasádu hotelu Perk v Šumperku nově zdobí obří laminátové miminko. 150-kilové batole velké 3,5 metru dostalo jméno Karolína.
2: Umění ve veřejném prostoru má vzbuzovat tu diskuzi o tom, co vlastně ten umělec sděluje nám jako občanům, jaká byla jeho motivace, když to dílo tvořil, a když ho správně umístíme tak, aby bylo nepřehlednutelné, tak si myslím, že je to správně, že to bude prospěšné pro město, protože vlastně už teď, jako dokud tady to miminko bude, tak bude Šumperk spjatý s tím, že je tady nějaký dílo Davida Černého.
1: Řekl majitel hotelu Perk v Šumperku Marcel Soural. Doplníme, že miminka umělce Davida Černého zdobí například Žižkovský vysílač v Praze. A v Olomouckém kraji ještě zdobí dílo Davida Černého také budovu Muzea umění v Olomouci. A zde jde o asi dvoumetrovou sochu nadávajícího lupiče. Plány rychlostní silnice 73 ze Starého Města u Moravské Třebové do Brna. 78 kilometrů dlouhá trasa má být rozdělená na tři úseky. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že stavba první části mezi Starým Městem a Svitávkou by mohla začít za 5 let. Nová čtyřproudá silnice počítá s rychlostí 110 kilometrů v hodině a možným zvýšením na 130. Zajímavostí je, že její trasa částečně kopíruje takzvanou Hitlerovu dálnici, kterou v regionu za druhé světové války chystali Němci.
0: Sport.
1: Úprava seznamu týmů na mistrovství světa v hokeji v Německu v příštím roce. Pořadatelská země využila možnost z

0: Zabalte deky, opalováky a vyražte ven chytat bronz.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A typujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.

0: Radio Hana. Hezký víkend.
1: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl.

slovem futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč. Zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů. Hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu. Jenže ty

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

Slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby.

0: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já? Rádio